Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: V našem regionu se dnes může objevit přechodná oblačnost, jinak ale očekáváme spíš polojasno. Večer se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty budou na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: V našem regionu se dnes může objevit přechodná oblačnost, jinak ale očekáváme spíš polojasno. Večer se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty budou na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: I dnes vám poradím, kam si můžete zajít na zajímavé degustace. Podíváme se na soutěž Biovíno 2026. Klára Kolárová, národní someliérka, se podělí o svoji zkušenost z dovolené ve Francii. Ale začneme nejžhavější novinkou. Kdo se stal vinařem roku 2026? Já jsem Rastin Hanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz.

0: 6. Letos proběhl už 23. ročník této prestižní soutěže, kterou ve druhém finálovém kole hodnotí degustátoři s titulem Master of Wine, a to už je opravdu nejvyšší vinařská liga. Řečí čísel rovných 70 vinařství dalo v šanc svých ďábelských 666 vzorků. A jak to dopadlo na stupních vítězů? Titul obhájilo a absolutním vítězem se stalo vinařství Polařík z Mikulova. Stříbro i titul nejlepšího rodinného vinařství bere Martin Čapka z Prušánek a bronz putuje do vinařství Štěpánek z Mutěnic. Ti navíc ovládli i bílá vína se svým slámovým Rieslingem Rýnským, zatímco králem červených vín se stal Springer s vínem Skale Family Reserve. Vinařem roku Slovenska se pak stalo vinařství Mrva a Stanko. Všem velká gratulace.
1: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: i Kláry Kolárové.
1: Dovolená u moře v Languedocu mi otevřela oči. Už dávno to není zásobárna levných a těžkých červených. Pije se tu spousta rosé, většinou velmi bledých, označovaných jako gris, tedy šedé. Přesto technologicky růžové. Zastavili jsme se i u místní ikony Gerarda Bertranda. Jak velká ikona je, mi došlo až v degustační místnosti. 60 hektarů vinic převzal po tragické smrti otce ve 22. Dnes biodynamicky hospodaří na více než 900. Ochutnali jsme tu slavné Clos du Temple rosé za bezmála 200 eur. Ročník 2023 získal 98 bodů a víno bylo už 4x vyhlášeno nejlepším rosé světa. Robustní, školené na dřevě, gastronomické, s naším rosé nesrovnatelné. A největší překvapení? Běžná červená. Lehká, ovocná, chlazená, někdy i s ledem. Říká se jim tady glu-glu a chutnají skvěle. Languedoc pochopil, že host chce méně alkoholu a více svěžesti. Kraj těžkých červených odlehčil. Vína i myšlení.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Teď k soutěži Biovíno ročníku 2026. Nedávno proběhl už 24. ročník a letos se přihlásilo rekordních 94 vín. Absolutním šampionem a držitelem titulu Biovíno roku se stal Ledový Riesling Vlašský ročník 2018 z biovinařství Víno Marcinčák z Mikulova. A to samé vinařství obhájilo i loňské ocenění za nejlepší kolekci. Mimochodem, Petr Marcinčák má jeden světový unikát, první pálavu s přísnou biodynamickou certifikací Demeter. Ale zpět k oceněným vínům, šampionem bílých vín se stala pálava z vinařství Holánek, u červených vín pak vyhrála Frankovka VOC z vinařství Víno je Stávek. Oceněná vína půjde ochutnat hned dvakrát, a to v září na Pálavském vinobraní a na festivalu Biovín a sírů, obě v Mikulově. Všem úspěšným vinařům od nás velká gratulace.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: No a teď ještě přehled typů a míst, obcí, vinařství, kam byste si mohli vyrazit v nejbližších dnech volna, protože vám tam velmi rádi zavdají nějaký ten pohárek na okoštování a srovnání. Tak si pište. Bulhary, Znojmo, Mikulčice, Váltice, Velké Pavlovice, Dolní Dunajovice, Dobšice, Velké Bílovice, Přítluky, Mutěnice, Bořetice, Pavlov, Dolní Bojanovice, Polešovice, Vrbice, Hustopeče, Milotice, Rakvice, taky Bzenec, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Uherské Hradiště, Vrbovec, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Šatov, Mikulov, Vlkoš, taky Ratíškovice, Boršice, Strážnice a Brno. A já se těším za vámi zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Dnes si připomeneme náš loňský trhák, takovou malou revoluci ve výrobě vína, kterou jako jediní již víc než rok nabízíme ve Vinařském domě. Jde o přípravek v biokvalitě, který dokáže jemně a přitom účinně zastavit fermentaci vína, aniž by narušil jeho chuť. Při použití tohoto přípravku už nemusíte vysoce přesířit víno, abyste zastavili kvašení, a tak už se nemusíte bát, kolik zůstane ve víně navázané síry. A taky jak dlouho a jestli vůbec se z toho šoku víno dostane, zda nebude strhlá barva a jestli nepřilákáte sirku. Jde o přípravek Fermstop, který konečně zlomil hráz i při výrobě vín se zbytkovým cukrem. Hráz mezi technologicky špičkovými vinařskými firmami a drobnými vinaři, protože už i oni si mohou přesně doladit, kdy chtějí víno zastavit, a to bez síry. Fermstop obsahuje přírodní mastné kyseliny, které najdeme třeba v ořechách nebo v mateřském mléce. Tyto kyseliny mají jedinečnou schopnost zasáhnout přímo do procesu fermentace. Jakmile se Fermstop dostane do kvasícího moštu, proniká do buněk kvasinek, narušuje její vnitřní prostředí a postupně je zastavuje. A co je na tom nejlepší? To vše se děje bez toho, aby se změnila chuť vína. Pro vinaře to znamená jednu skvělou věc, možnost snížit množství konzervačních látek, jako je oxid siřičitý, což je obrovské plus nejen pro kvalitu vína, ale i pro zdraví nás, konzumentů. V malých vinařstvích, kde nejsou k dispozici drahé technologie, jako je chlazení nebo sterilní filtrace, je Fermstop hotovým požehnáním. Umožňuje vyrábět vína se zbytkovým cukrem, která jsou čistší a přirozenější. Představte si ten okamžik, kvasící mošt, který má vše pod kontrolou příroda, náhle ovládne jemný zásah Fermstopu. Fermentace se zpomalí, víno si uchová svou bohatou chuť a přitom zůstane tak čisté, jak jen může být. Tento přípravek vám umožní vytvořit víno, na které budete skutečně pyšní, takže milí vinaři a milovníci vína, Fermstop je tu, aby vám přinesl to nejlepší z přírody, přímo do vaší sklenky. Je to cesta ke špičkovým vínům, a to i se sladším koncem. Tady můžete nechat rozvinout i korpulentnější typ vína ze zralých hroznů a nemusíte se bát, že síra vaší práci znehodnotí. Fermstop vymysleli a v život uvedli špičkoví odborníci Mendelovy univerzity v Brně. Je důkladně vyzkoušený, velmi moderní a hlavně velmi zdravý produkt. Nabízíme ho v balení na 100, 500, 1000 a dokonce i 10 000 litrů moštu. Takže už žádná sladší vína s navázanou sírou. Fermstop zařídí, aby byla zlatá a zářivá, stejně jako je naše Morava, která umí dát takovéto krásné vína. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: V našem regionu se dnes může objevit přechodná oblačnost, jinak ale očekáváme spíš polojasno. Večer se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty budou na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: V našem regionu se dnes může objevit přechodná oblačnost, jinak ale očekáváme spíš polojasno. Večer se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty budou na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: V našem regionu se dnes může objevit přechodná oblačnost, jinak ale očekáváme spíš polojasno. Večer se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty budou na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: V našem regionu se dnes může objevit přechodná oblačnost, jinak ale očekáváme spíš polojasno. Večer se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty budou na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cimbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

se někde narodil, každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdybys tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen musíš.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Indá byli časy, kdy zpívali všetci andělskými hlasy,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty...

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně,

0: mě lubi, máma lubi, rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

Rádio Jih Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.